0: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
1: Fajn. Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Posloucháš Club Zone na Fajn.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
1: Fajn.

0: než to bude všude.
1: Hity začínají tady.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se

0: Hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: I pull up, like, how you pull up, baby?

0: potřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
2: Největší hudební hvězdy.
3: This is Taylor Swift.
4: Hi, it's Harry Styles.
5: Hi, I'm Olivia Dean.
0: Sleduj Fajn. Fajn.
5: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBons.
7: It's Olivia Rodrigo.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
2: Vždycky

7 hodin a 13 minut u nás na Fajnu. A my se musíme podívat na dnešek, protože máme státní svátek, to znamená, že je to ještě zajímavější než normálně. Je den slovanských věrozvěstů, Cyrila a Metoděje v Česku, je, u nás v Česku je státní svátek. Připomínáme si příchod bratří na Velkou Moravu v roce 863, kdy nám přinesli křesťanství, vytvořili hlavolici a položili základní slovanský vzdělání. Hele, víte co, tohle slyšno známe, jo, to jsme se naučili ve škole. Ale taky je například Národní den bikin. To je taky zajímavý, ne? Když jste třeba na pláži, nebo se chcete dneska zaplavat, no, tak dneska můžete mít svůj den, když si vezmete nějaký hezký plavečky. Nebo taky narozeniny slaví Sombr. No a co by jsme to byli za rádio, kdyby jsme jeho narozky neoslavili super songem. To znamená Sombr, jeho homewrecker na Fajnu.

0: Ofélii z Hamleta, tak myslím, že víme asi, jak se Taylor cítila, když to skládala. A ty emoce jsou extrémně vidět. Právě proto tenhle song byl celých 5 týdnů na vrcholu hudebních žebříčků a my si ho spolužnáme už za chvilku na Fajnu.
1: Svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh, vždycky fresh.
2: Fajn.
1: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn? Fajn.

Swift. You saved my heart from the fate of Ophelia. Jej The Fate of Ophelia u nás při Fajn víkendu s Míšou. A já mám pro vás připravenou jednu dobrou a jednu vlastně docela i špatnou zprávu. Nebo vlastně hlavně spíš tu špatnou, dobře, ruku na srdce. Kriminalita celkově v Česku naštěstí neroste, jsme furt jako safe národ, prostě není tak hrozný jako jinde. No ale například násilí mezi dětma, tak to bohužel docela dost roste. Celkově prostě se zjistilo, že ve chvíli, když jste ve škole třeba s ostatníma vrstevníkama, no tak prej podle všeho se tam navzájem víc šikanujete. Ale nejsou to takový ty klasický hádky mezi třeba holkama. Ježišmarja, ty jsi mi sedla na místo, můj bože, ty jsi mi přebrala kluka. Ne, jde opravdu o jako šikanu, protože jsme zvyklí z těch různých jako videoher a takovýchhle filmů, že prostě to násilí je normální, no a potom to praktikujeme i na ostatních. Je to teda podle statistik, já doufám, že to doopravdy není pravda a že děti se umí chovat. Jestli ne, tak ty, dávejte na svý děti pozor. Občas nevíte, co v té škole děje a co si budeme, ne každý učitel to umí bezpečně ohlídat. No, ale to je spíš takový menší reminder. Třeba takový songy jsou bezpeční vždycky, například Luis Capaldi, jeho Survive. Něco, co na Fajnu potřebujeme a prostě milujeme.

0: Lunch Money Lewis, neskutečný banger Bills. Něco, co opravdu nechceme řešit, ale na fajnu ten song prostě potřebujeme. Stejně jako potřebujeme jiný songy nebo super témata, hladkom počasí úplně probírat nebudeme, ale za chvilku se podíváme na to, co míří do Česka, protože buď vás to vlastně potěší, no nebo naštve. No, tady za chvilku, do té doby třeba blondětá bohyně Sabrina Carpenter. A taky se k ní dáme menší faktík, protože zrovna Sabrina je člověk, který je už na tady té hudební herecké scéně strašně dlouho. No jo, ale strašně dlouho jí trvalo, než se někam dostala. Ano, hrála na Disney, v různých jako epizodkách a tak dále a tak dále. No jo, ale nebyla to taková ta obrovská role, která by jí proslavila, nebo nevydala obrovskou songu. Až před pár lety vyšlo Espresso, no a to bouchlo. A najednou tu máme blondětou Sabrinu Carpenter, kterou zná úplně, ale úplně každej. To znamená, že si za chvilku dáme společně na fajnu.
1: Fajn Radio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

neskutečná skupina One Republic, jejich Need Your Love. Pro lepší nedělní ráno na fajnu v 7 hodin a 50 minut. A já vás nebudu úplně prudit předpovědí počasí, ale i tak se společně na počasí podíváme jenom malinko jinak, než jste zvyklí. Prostě nebudeme si říkat stupně, ježišmarja, to na to se můžete podívat i v telefonu. Extrémních vedrech a vlastně posledních dnech, kdy moc hezky nebylo, míří do Česka obrovský bouřky. Jednoduše, pomalu až hurikány, ne, dobře to přeháním, ale i tak Česka obrovský bouřky. Jednoduše, pomalu až hurikány, ne, dobře to přeháním, ale i tak celkově si musí dát pozor lidi, hlavně na Moravě, ve Slezsku a na Vysočině, kde to bude nejspíš nejhorší, ale i tak celkově v celém Česku by měly teďkon padnout v obrovský bouřky. No ale pozor, ono se to hodně mění, teď je to takový nahoru, dolů. Jednoduše, sice za chvilku budou bouřky, no ale potom zase budou ty tropy, to znamená vlastně nevím, jestli se moc máme na co těšit. No ale záleží, co vy máte rádi. Máte právě rádi spíš ty bouřky, kdy se čistí vzduch, nebo naopak prostě letní teplotu, letní energii. Jednoduše jsme si v Praze připadali, jak někde v Egyptě. Ne, opravdu bylo prostě v Praze

víc stupňů než v Egyptě, což bylo jako hodně šokující. No ale co vás nikdy nešokuje a vždycky milé překvapí, tak jsou naše songy. Za hluku Justin Bieber a Nicki Minaj, nebo teďkon hvězda naší Next Generation, Rugail, její Pretty on Paper na Fajnu.

0: energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělý mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni

krásné ráno. V 8 hodin přesně tady startujeme naši druhou společnou hočku, což je by the way úplně neuvěřitelný. Minulý víkend jsme teprve začínali a teďkon pokračujeme, ale stále je ráno, dopoledne bude ať za hoďku a já doufám, že jestli se třeba někde na cestě nebo kdekoliv jinde, tak si ráno užíváte společně s Fajnem, společně se mnou, s Míšou. No a budeme se ho užívat taky třeba díky našim songům. Už za chvilku třeba Rudimental, Khalid, jejich All I Know, nebo teďkon Eminem, Rihanna, jejich The Monster na Fajnu.

Lovely Rudimental Kalitych olejnou pro lepší nedělní ráno na fajnu. A my se podíváme na pláž v Evropě, která je rozdělená na muže a ženy. Nejvíce řeší hlavně to, že vyvolala obrovský konflikt. Prostě v 21. století, jak je možný, že ještě něco takového existuje. Teď je to přece sexistický, středověký. To ne, to prostě vůbec není dobře. No ale co když si na to podíváme třeba tak, že ženy nebo i ty muži prostě chtějí mít svoje soukromí. Stát se to může taky, jo? No ale na druhou stranu, hele, víte co, já si myslím, že je to každýho názor. Když tam chcete jít, běžte tam, když tam nechcete jít, nechoďte tam. Kdyby to někoho zajímalo, je to v Itálii, v Terstu, jako skvělý jako místo, město, mega nejde vyslovit. No ale celkově, hele, dobrý, tak občas se může stát, že jako sexistický středověký, no ale prostě občas jako muži a ženy chtějí mít jako svoje soukromí, no jako co si budem. A vlastně ne každý se chce spát na té pláži, kde jsou prostě všichni narvaný lehátko vedle lehátka, narvaný deštník vedle deštníku. No, je to každýho věc, jestli tam chcete skočit, skočte tam, jestli ne, ne. Je to čistě na vás, vždycky je fajn mít jako vlastní názor. A mě zajímá ten váš. 724-634-634, napište mi a za chvilku to probereme ještě malinko víc. Do té doby třeba Demrod Kennedy nebo Eva Farná Perpetuum mobile na fajnu.

0: Kennedy, Power Over Me. Neskutečný song, který nám dal v 8 hodin a 20 minut u nás na Fajnu a my se společně podíváme na vaše odpovědi. Já jsem vám řekla, že existuje pláž, která je rozdělená na muže a ženy. No a v poslední době vyvolala silný kontroverze. No a já jsem zjistila, že vy vlastně s těma kontroverzema dost souhlasíte, protože napsala třeba Eliška, ahoj, mně to taky přijde jako středověk, nebo přímo mi tady přišla zpráva jenom sexistický, OK. Je vidět, že asi očividně souhlasíte s tím, že prostě mělo by to být dohromady, prostě rozdělený, to ne. A já doufám, že souhlasíte i s našima super songama. A jestli třeba jezdete teďkon autem, tak Drive Safe je něco, co opravdu potřebujete. Miles Smith, Neil Horan, Drive Safe, už za chvilku, nebo třeba Joe, End of Beginning, no, je toho strašně moc. Buďte s náma, s Fajnem, stojí to za to.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

společný song Diamonds. V 8 hodin a 30 minut u nás při Fine Weekendu. Zatím ještě pořád s Míšou. No a my se musíme podívat na to, kdo co jak proč utratil. A taky si dát menší reminder, protože, prosím vás, je léto. Jo, je mistrovství světa, Bůh ví v čem zase, a zase se prodávají falešní lístky. Je to obrovský téma vždycky a všude, jo, ať to jsou koncerty, festivaly, mistrovství světa, ať je to třeba olympiáda, ať je to cokoliv. Vždycky se může stát, že vám random člověk prodá random lístky, který nejsou platný. No a přesně tady ta situace se zase stala. Jedna slečna chtěla potěšit svýho dědečka, celkově za výlet z Ameriky do Mexika utratila přes 100 000 korun plus minus 5 000 dolarů. No a nakonec se tam nedostali, protože zjistili, že mají falešní lístky. Děje se to, určitě se to i dít bude. Nejlepší je to koupit přes oficiální stránky a nebo přes lidi, který znáte. Radši se poptejte třeba ostatních, jestli někoho neznají, kdo prodávají právě správný, dobrý lístky, protože jako já chápu, že je nejlehčí to koupit třeba na Facebooku, no ale pak se přesně může stát, že na to místo přijdete a budete bez toho, no tak jako lepší si to užít doopravdy, než potom platit jako fake lidem. No ale co nikdy není fake, tak jsou naše songy. Teď už Benson Boone, jeho Sorry, I am here for someone else. Na fajnou.

0: Kanye West při skoro dopolední na Fajnu. No a za chvilku se podíváme na jednu speciální čepici, no ale nebude to jen tak něco, hlavně není zima, takže k čemu bychom potřebovali čepici, to si možná můžete říkat, no ale za chvilku pochopíte. Do té doby nějaký náš bangřík, například Alex Warren, jeho Fever Dream. Většinou Alex Warren má takový moodovky, příjemný songy, no a pak vymyslel něco takovýhleho. A z ničeho nic je na vrcholu hudebních žebříčků. Očividně máte rádi rozhejbávačky, proto třeba taky Chemical Brothers jejich Go. Tohle všechno za chvilku u nás na Fajnu.
1: Fajn víkend. Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

se objevil v novém thrilleru Chemical Brothers, jejich Go u nás na Fajnu. A my se podíváme na jednu velice cool čepici. Ale není to jenom basic čapka, kterou na sebe nasadíte a prostě nějaký merch, ne, to vůbec, úplně od tady ty myšlenky opušťte. Meta vyvíjí čepici, která převádí myšlenky na text. A vlastně nejde o čepici typu ušitou nebo tak dále, prostě jde o to, že to vypadá jako čepice, dáte si to na hlavu a snímá vám to vaše myšlenky. Funguje to teprve plus minus na 60%, no ale prej vývojáři věří, že do budoucna by to mohlo pomoct lidem, kteří kvůli třeba nemoci nebo úrazu ztratili schopnost mluvit. No musíme si věřit, třeba hele v budoucnu už ani nebude muset koukat do nějakých mobilů, jednoduše si dáme čapku nebo cokoliv takovýho, něco si připneme k hlavě a budeme si moc psát s kamarádkou. No vždyť jo, vždyť doba se vyvíjí, Bůh ví, jak to bude vypadat za 10 let. Za chvilku se možná i stane, že většinu zaměstnání třeba moderátorů v rádiu, že jo, nahradí AI, no uvidíme. Velice pozitivní nota, no ale já bych dala něco mnohem pozitivnějšího, třeba naše songy. Pink Panther, Zala Larsenik, Stateside, nebo teďkon Dominic Fike, Baby Doll na Fajnu. Pojďte do toho s náma pro lepší neděli.

0: Nová hudba, kterou ještě neznají všichni.
1: Témata, který chceš vidět.
0: A momenty z rádia, který by nám bez kamery nikdo nevěřil.
1: To nejlepší z Fajnu na Instagramu, TikToku a YouTube.

ξύπνε ως του. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.

Dobrý dopo, čau lidi, 9 hodin přesně, neboli start naší třetí společný hoďky. Jsme přesně v půlce Fajn víkendu s Míšou a já doufám, že jste plně ready na hoďku plnou bulváru. No, dobře, bulvár je silný slovo, prosím vás, nepřeláďujte. Jednoduše, Olivia Rodrigo potvrdila jednu věc, no ale kterou, na to si budete muset počkat. Do té doby rozejívávačky Harry Styles, American Girls, nebo teďkon Ava Max, Spotify. Na Fajnu.

Rodrigo není jenom hvězda našeho playlistu na Fajnu, ale taky podle všeho je to královna popu naší generace Z. Ano, i já jsem Gen Zíčko a nesmím na to zapomínat. Častokrát se mi stává, že řeknu no, Gen Zíčka, no ale lidi, já jsem taky Gen Zíčko. Jo, jsem prostě 02 a miluju Olivia Rodrigo, jenom mám takovej menší pocit, jo. Teďkon se říká, jaká je to královna, zase vylítla, no jo, jenže ona už před pár lety taky vylítla, no ale pak mi přijde, že pomalu, ale jistě spadla. Ne, že by úplně, pořád jsme tu měli její songy, webrovský pecky, vydala různý alba, no ale zase ta její sláva malinko pokulhávala, no a zase vydala novou pecku a je tady znova Olivia Rodrigo. Já doufám, že ji milujete, jestli ne, hele, nevadí, je to vo vkusu, nemusíte milovat úplně všechny, no ale ostatní songy Fajnu byste samozřejmě měli. Another Talk to You na Fajnu.

Tři fajn víkendu s Míšou, ale není to to jediné, co máme v našem úžasném playlistu. Třeba Tim Impala, Jenin, jejich Dracula. Song pro lepší dopoledne, tři neděli na fajnu. Za chvilku společně zavzpomínáme na dětství, protože taková Barbie, inspirovaná Miley Cyrus, to bych kupovala nahned. No a jestli i vy si to koupíte, si můžete rozmyslet už za chvilku. Are you ready for this?

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
3: What's up, guys? This is Bruno Mars.
4: Hey, I'm Gracie Abrams.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Please make some noise.
7: My name is Somber.
8: Welcome to the show.
9: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
9: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz

Neskutečná Taylor Swift, Elizabeth Taylor Bangle, který jsme si dali v 9 hodin a 29 minut u nás na Fajnu. A pojďme se podívat na Miley Cyrus, obrovská osobnost, asi úplně vším. No ale taky nově Mattel představil Barbie, která je inspirovaná právě Miley Cyrus. Já si myslím, ale je to čistě můj názor, že někdy v minulosti už musela vzniknout Barbie, která byla inspirovaná, dobře, ne třeba Miley Cyrus jako Miley Cyrus, ale Hannah Montanou, což vlastně já třeba Míši malý já, moje malý já, by si řeklo, že vlastně je to to stejný. Jako neříkejte mi, že ne. No a celkově se inspirovali předáváním Grammy v roce 2024, kdy zářila s hitem Flowers. Já nevím, jestli to úplně pamatujete, jestli ne, tak já vám to malinko připomenu. Jde o to, že zaspívala vlastně hit Flowers, jenom malinko jinak a přidala tam pár vět, že je to vlastně její first Grammy. Obrovský zážitek, obrovský den, no, bude to ikonický. A já doufám, že i pro vás, stejně jako pro mě a pro všechny prostě děti, kteří milovali Hannah Montanu, je Miley Cyrus ikonická, jestli ne, je mi to líto, ale holce stává, každý máme rádi jiný věci, jiný lidi, jiný zpěváky, třeba už teda mít rádi 50 Centa nebo Lanu Del Rey, už teďkon u nás na Fajnu.

se o tomhle bangru mluvilo jako song pro ty největší hoty 50 Cent Candy Shop. V 9.37 na Fajnu. Song, který nám obohacuje náš letní playlist. No ale samozřejmě songů tady máme na rozdávání. Role Model jeho Sally When the Wine Rounds Out. Když vám dojde víno, tak je to opravdu, ale opravdu smutný. Ale to neznamená, že tenhle ten banger je smutný. On je naprosto skvělý a proto se ho společně dáme už za chvilku na Fajnu. Fajn rádio.

0: drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
1: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
0: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Red Eye, banger, který nám dojel v 9 hodin a 48 minut u nás na Fajnu, a my se podíváme na reality show. Něco, co já osobně upřímně moc nemusím, no ale nějakým způsobem se o tom musíme bavit, protože například naše moderátorka Kristýnka, která právě v jedné reality show byla, tak má nový podcast Posedlí Are You Divan, novou reality show, která je na světě. No a hele, na rovinu, jo, každý máme rád něco jiného. Jestli vy reality show milujete, tak já vám to přeju, protože strašně moc lidí je stejný, jako jste vy. A právě ty jejich videa s Albertem a Kristýnkou mají neuvěřitelný sklidnutí. To znamená, doporučuji buď náš Instagram, kde jsme jako Fajn Rádio, nebo YouTube, kde jsme též jako Fajn Rádio. Mají tam díly, kde se prostě baví o tom, co se jak stalo, a věřím, že jestli vy milujete reality show, tak je to něco pro vás. Teďkon už BTS, jejich Swim u nás na Fajnu.

Dobrý dopoč, čau lidi, 10 hodin, 1 minuta k tomu, neboli start naší poslední společní hoďky, ve který si dáme například ženskou logiku. Já doufám, že jste ready a hlavně pánové, já doufám, že máte vaše ego ready, protože by vás to možná mohlo bolet, ale to uvidíme. Do té doby naše songy je třeba Zara Larsson a její Midnight Sun nebo Airplanes právě teď u nás na Fajnu.

Santos, jeho Human Being, banger, který nám doježdí v 10 hodin a 10 minut na Fajnu, což je ideální čas na ženskou logiku. Podle studie my ženy potřebujeme plus minus o 20 minut spánku víc než muži. No to je přece strašně jasný, protože my přes den se většinou vymluvíme, no a v noci jednoduše potřebujeme vylepšovat naši osobnost.

0: Guns Roses, neskutečný song Roses na fajnu. 10 hodin a 19 minut. A my si za chvilku společně dáme poslední fakt faktů dne. No ale do té doby naše songy, třeba tedy svým si ho Mr. Know It All. Nebo dnešní oslavenec Sombr. Nebo Gufrau Marie April, jejich nezvládám. Já doufám, že vy dneska všechno zvládáte, jestli ne, tak naše songy vám k tomu 100% pomůžou. Za chvilku, na fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.

trail gufrau, jejich nezvládám a samozřejmě každý v životě něco nezvládáme, ale na fajnu vždycky zvládáme pustit ty nejlepší songy, které prostě existují. No a taky například v Americe zvládli rozsvítit Empire State Building na modro díky tomu, že se Taylor Swift vdala. Omlouvám se, už jsem se tady při té zprávě malinko začala smát, protože mi to přijde hrozně vtipný, protože prostě Empire State Building výkon zažívá asi svůj největší rozkvět. Prostě jestli existuje člověk na téhle planetě, který neznal Empire State Building, tak tady v tu chvíli tu budovu znají prostě úplně všichni, protože žil žádost o ruku před pár dněma, Taylor Swift se vdávala a teď je to modrý, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. No ale každopádně víte co vy vždycky znáte a milujete, tak to jsou naše songy. Třeba Rugale, nebo teďko Naughty Boy, Sam Smith, jejich La, La, La na fajnu.

0: naší Next Generation Rugail, její Wishful Thinker. Při fajn víkendu s Míšou. A já doufám, že jste plně rady na další songy. Protože to mám třeba připravený tenhle. Javiano David, Thailand, Neil Rogers, jejich Talk to Me. Pro lepší neděli u nás na Fajnu. Za chvilku.
1: Fajn Radio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro. Allegro.

republiky Needs Your Love, banger, který nám ukončuje Fine Weekend s Míšou. 10 hodin 50 minut, to znamená ideální čas na to všechno ukončit. Ano, to zní prostě strašně a není to tak úplně jako pravda. Teď přichází Kuba se svýma super inteligentníma poznámkama, taky skvělýma hot a fresh tématama. Já doufám, že jste plně ready, jestli ne, hele, nevadí. Kuba vás i při té neděli dost povede, provede, probere, prostě udělá všechno, co jenom k neděli potřebujete. No nic, my se slyšíme zítra, protože je státní svátek pondělí a co je vlastně za státní svátek, to si řekneme zítra, takže takový menší týz, já doufám, že na to budete ready, jestli ne, nevadí, já vás prostě proberu, i kdybyste nechtěli. Takže dneska zatím čau.

0: pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio.
2: CZ. Fajn.
1: Vždycky hot.

Zdravím všechny fajňáky, máme neděli, krásných 11 hodin dopoledne, začíná nám první společná hodinka tady na fajnu. Společně se mrkneme na novou čupr Gamesku, která nám vyšla, a potom se podíváme třeba na to, jak má vypadat správný marketing, takže určitě poslouchejte dál a o nic z toho nepřijdete. A teďka už se pojďme vrhnout na naše skvělý songy. Za chvíli třeba například Robin Schulz a Cyril a Sam Martin, World Gone Wild, u nás na fajnu.

Tohle byla Pink Panthers a Zara Larsson a jejich Stateside u nás na Fajnu. Máme neděli, 11 hodin, 10 minutek. A pokud máte zbytečných $1000, mám pro vás fajn tip, jak je utratit. Představte si hru, která stojí $1000 a teď si představte, že v ní prakticky nic neděláte. Přesně to je hra, která vyšla teďka na Steamu, jmenuje se Congratulations on your purchase, stojí $999, tedy přesně přes něco přes 20 000 korun a je to nejdražší hra, kterou na Steamu můžete momentálně sehnat. Pointou je, že se spawnete na červeném koberci, u toho vás fotí paparazzi a podepíšete na zeď. To je všechno. Váš podpis pak vidí všichni ostatní hráči, kteří si hru koupí po vás, což je prakticky pár lidí, ale zatím, hele, každá tisícovka se počítá. Tomuhle se prostě říká pasivní příjem. No, ale teďka zpátky do reality. A to k Olivia Rodrigo, Drop the Dead. U nás, na Fajnu.

0: Tohle byla Dua Lipa, Houdini u nás na Fajnu. Já doufám, že máte všichni krásnou neděli. Je 11 hodin, 21 minut a pokud jste milovník kočiček, určitě poslouchejte dál, protože si o nich za chvíli něco povíme. Ale ještě předtím Dominic Fight, White Keys u nás na Fajnu.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
2: Fajn. Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Sleduj Fajn Rádio na Instagramu.
6: Zábava, hudba a spousta překvapení.
5: Připoj se k nám a užívej si každou vteřinu. Fajn.
6: Fajn.

Guetta, Becky Hill, Ella Henderson a jejich Crazy What Love Can Do u nás na Fajnu. Jak už jsem říkal, já doufám, že máte všichni krásnou neděli, máme 11 hodin, 31 minut a pokud si pamatujete Pokémon Go, tak já pro vás mám tip na lepší verzi, jen místo Pokémonu sbíráte kočičky z okolí. Aplikace se jmenuje Catch Cat, vytvořil německý vývojář Sebastian Siedl. Jde o to, že jednoduše vyfotíte kočku ve svém okolí a umělá inteligence s ním vytvoří sběratelskou kartičku. Některé kočky jsou běžný, jiný zase legendární. Aplikace se navíc získala takový zájem, že krátce po spuštění měla problémy s náporem uživatelů vůbec to jako zvládnout. Takže až příště potkáte na ulici kočku, možná to nebude jen kočka, ale vaše možnost tak získat legendární kousek. A teď už Kalin a Sofian Medje, Pistácie.

0: Cameron White, Comba, jeho Medúza. Tahle songa je inspirovaná těžkýma životníma zkušenostmi s tak doposud jeho největším hitem. Už za chvíli u nás na Fajnu.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
4: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Back to the hits.
5: Right, babe.
2: Fine.

tohle byla Evička Farná, Perpentum Mobile. U nás na Fajnu máme přesně 11 hodin, 49 minut a pokud jste jedni z těch, co stále používají Winrar, tak pro vás mám mega dobrou zprávu. Program Winrar totiž vydal update. Na síti X si udělali srandu a napsali, že update vznikl díky tomu, že za Winrar lidi konečně začali platit. A kdo si tenhle program ještě pamatuje, tak ví, že funguje bez toho, aniž byste za něj zaplatili, takže ho spousta lidí, včetně mě, používali roky zdarma. Takže jestli už několik let, jako já, klikáte na tlačítko zavřít, když se vám objeví upozornění na licenci, možná je čas vrátit Winraru jeho prachy. A let's be honest, za mě si to jako fakt zaslouží. Nejlepší věc na tom je hlavně to, že když si to koupíte, tak vám vývojáři osobně poděkují na síti X, což já považuji za peak marketingu. A teďka už Kalit, Tight Up, u nás na Fajnu.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Tohle byl Times Square a Xavier Rád Follow the Sun. My končíme první společnou hodinku, máme 12 hodin. Probali jsme toho spoustu a ještě víc toho probereme, ale o tom až za chvíli. A vy posloucháte Fajn Víkend. Follow the sun.
1: To nejlepší z hit.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a sviánský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
2: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
3: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: vždycky hot.
1: Vždycky fresh. Fajn.
2: Nám začíná druhá společná hodinka. Máme neděli přesně 12.01. V téhle hoďce probereme nahý uklízečky, salmonelu v polívce a taky se podíváme do Ugandy. Tohle všechno můžete slyšet už za chvíli, ale první si pustíme pár skvělých songů a teďka třeba Duke Dumbledore Ocean Drive u nás na Fajnu.

0: Fajnu máme 12 hodin,
1: 11 minut a jestli jste freak a jíte instantní nudle syrový, tak teďka určitě dávejte bacha. Evropou se totiž šíří epidemie salmonely, která je podle odborníku pravděpodobně spojená s ochucenýma instantníma nudlema. Zatím bylo potvrzeny 106 případů ve 14 zemích, včetně Česka, a téměř 50 lidí skončilo v nemocnici. Nejčastěji jde o děti a o mladí lidi, takže o studenty. Vyšetřování ukazuje na výrobky jedné značky, která je z Ukrajiny. V několika zemích se navíc ukázalo, že část nakažených lidí jedla ty nudle syrový, jen s tím sáčkem koření bez zalití horkou vodou. Takže pokud mě poslouchá nějaký student, který zrovna svačí instantní polívku, tak doporučuji se na to vykašlat a jít si dát radši rohlík s paštikou. Vyjde tě to podobně a ještě k tomu nedostaneš zdarma salmonelu. A my popojedem. Teďka Chemical Brothers, go. U nás, na Fajnu.

Crazy What a Love Can Do, to je pravda. Tohle byla songa od Davida Getty, Becky Hill a Ellie Henderson. Máme 12 hodin, 21 minut u nás na Fajnu a my si za chvilku pustíme třeba ještě tohle. Dánský DJ Kato se díky skladbě Turn the Lights Off původně vyšla už v roce 2010 s vokály zpěváka Johna, ale v posledních měsících zažila obrovský návrat, hlavně díky Reelsům, což asi všichni moc dobře víme. Tohle, borce, si na Fajnu dáme už za malou chvilku.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Ray, která hledá svého manžela se svojí songou Where is my husband, máme přesně 12 hodin, 29 minut, za minutku půl jedný. Jsme v půlce našeho společného času tady na Fajnu a když se řekne uklízečka. Většina lidí si představí rukavice, kýbl, hadr v Česku, ale existuje i taková nevšední verze uklidové služby. Jedna paní, nebo slečna, ať nikoho neurazím, jménem Lenka Helíková se totiž živí jako takzvaná nahá uklízečka. Princip spočívá v tom, že nabízí běžný úklid domácnosti, jen s tím rozdílem, že při práci odloží oblečení, což je obvěz. Sama říká, že nejde o eritickou službu a že většina jejich klientů si během úklidu chce hlavně povídat a někdy prý dokonce skončí jako neoficiální psycholožka. Lenkák předtím pracovala v korporátu, kde její práce zřejmě moc neuspokojovala a říká, že spojila dvě věci, které má ráda. Pořádek a nahotu. Takže jestli máte ve svém okolí někoho, kdo není moc čistotný a kdo by tuhle službu třeba ocenil, máte ideální možnost, jak ho namotivovat. A teďka Mark Ambor, Belong Together. A předtím ještě Rihanna, Breaking Dishes u nás na Fajnu.

0: Malcolm Todd a jeho Earrings u nás na Fajnu. Máme neděli, 12 hodin, 39 minut a za chvilku si třeba pustíme tohle. Britský DJ Subfocus přináší single Elevate, energickou drum and bassovou novinku z jeho alba Contact. Tohle je prostě songa, který každý drum and bass head prostě musí ocenit. A tu už můžete za chvilku slyšet u nás na Fajnu.
1: Fajn Radio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Alex Warren, Passenger. Tahle songa nám právě dohrála u nás na Fajnu. Máme 12 hodin, 50 minut. Já doufám, že máte krásnou neděli, jestli ne, tak tahle zpráva vám ji definitivně zlepší. Ugandský generál Muhoozi Kainé Rugaba. Tenhle borec totiž vyzval na sociálních sítích X rapera Jay-Zho, aby mu přenechal svou manželku Beyoncé. Pokud ne, navrhl souboj, ve kterém by si vítězslavnou zpěvačku odnesl. Tohle není Kainého Rugabaova premiéra, je dlouhodobě známý takovýma příspěvkama, kvůli kterým už několikrát způsobil diplomatický fópa po celém světě. Jeden z nich je třeba to, že po Turecku požadoval 1 miliardu dolarů a nejkrásnější ženu, takže tenhle borec v trojingu je ostřílený mazák a i to je důvod, proč už ho nikdo nebere moc vážně. Jay-Z ani Beyoncé se zatím bohužel nevyjádřili, ale kdo ví, třeba se někdy dočkáme tohohle nečekaného crossoveru v UFC. Já bych se určitě podíval. Ale teďka už 99 Souls, The Girl Is Mine, u nás na Fajnu.

0: Tame Impala, Drákula, za dvě minutky je 13.00, máme krásnou neděli, zítra státní svátek a nám končí druhá společná hodinka tady na Fajnu. Probrali jsme toho zase hodně, od čínských polívek až po ugandského generála, ale je na čase se posunout dál a to taky přesně uděláme, ale o tom až za chvíli. Posloucháte Fajn. Are you ready for this?
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
8: Welcome to the show.
9: Jo, dáváme ti na ně lístky.
10: Fajn.
11: Vždycky, ho?
9: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
12: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

My začínáme třetí a poslední společnou hodinku tady u nás na Fajnu. V téhle hodince si povíme něco o nový vychytávce od Google, nebo třeba o hackerech a FBI, takže určitě zůstaňte nalazený, ať vám nic z toho neunikne. Máme 13.00 a teď třeba Rico Santos, Ray of Light. Posloucháte Fajn.

Tohle byl Teddy Swims a jeho Lose Control. U nás na Fajnu máme přesně 13 hodin a 10 minut. A jestli jste si někdy chtěli zalétat nad svým domem, ale nechce se vám utrácet za drony nebo letecký simulátory, tak přesně pro vás si Google připravil menší překvápko. Google totiž nově zpřístupnil svůj flight simulátor přímo v prohlížeči přes Google Earth. Funkce byla roky schovaná v desktopové verzi jako takový easter egg, teď je ale zdarma dostupná pro všechny. Stačí otevřít Google Earth, kliknout na Explore Earth a na více nástrojů spustit Flight Simulator a pak už můžete proletat nad Prahou, Alpama nebo třeba nad Grand Canyonem. Takže kdo si chce užít pohled na svět trochu jinýma očima nebo třeba jenom špehovat svůj jak, má tady tu možnost a kdo ví, na co se můžeme těšit příště, třeba nám Google dá možnost letět až do vesmíru. Ale na to se asi bude muset ještě počkat. Na co si ale určitě nemusíte počkat je další songa. Giant Rooks, Want It Back, teď na Fajnu.

0: John Newman, Love Me Again, u nás na Fajnu máme neděli, 13 hodin, 23 minut a za chvilku si pustíme třeba tohle. Let's pretend it's not the end of the world. Co byste dělali, kdybyste věděli, že zítra přijde konec světa? Miley Cyrus má jasno. Utratit úspory a vyrazit za dobrodružstvím. Právě o tomhle je její single End of the World, který vyšel jako hlavní skladba z alba Something Beautiful. Vzkaz jasný, nemá smysl pořád čekat.
1: Svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít i ten správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě.
1: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí

To Love u nás na Fajnu. Máme 13 hodin, 32 minut. A já chci, abyste si představili, že místo peněženky platíte tím, že používáte vlastní nohy. Přesně to se totiž děje v rumunském městě Cluj na Paku. Tam totiž funguje program Health Ticket, ve kterém si můžete vysloužit jízdenku na autobus tím, že během 2 minut uděláte 20 dřepů. Speciální automat vám to spočítá a za odměnu vám vždycky lístek na MHD. Projekt vznikl jako podpora pohybu, zdravějšího životního stylu a natolik se jim to osvědčilo, že z jednorázové akce se stal pravidelný program. A já bych řekl, že takový program by se hodil i u nás. Nebo třeba v Americe. Jo, myslím, že v Americe by to určitě ocenili. A teďka už Heaven and Caitlin Aragon, I Run. U nás, na Fajnu.

0: Tohle byl Second Voice, Let Me Be. U nás na Fajnu máme 13 hodin, 39 minut. A my si za chvilku pustíme tohle legendárního zpěváka. Bruno Mars a jeho single I Just Might je jeho první solový hit po téměř 10 letech a vrací se k němu k funku, který proslavil jeho skladby jako i 24K Magic. Skladba se vyšplhá na vrchol hitparády a potvrdila, že to starý dobrý Bruno pořád umí. Už za chvíli, u nás na Fajnu.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to,

0: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland. Yeah.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

Role Model a jeho velká naděje 3000 hrál teďka u nás na Fajnu. My máme 13 hodin 52 minut a to znamená jediný a to, že naše tři společní hodiny se přiblížily ke konci. Ale můžete být v klidu, protože zbytek odpoledne si můžete užít s naší úžasnou Kristin Esposito. A já se na vás budu zase těšit zítra od 11 do 2. Ale ještě předtím Fast Boy, Beautiful Life. Přeji fajn neděli.

0: každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se do...

0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
1: Kristin Esposito.
0: Fajn.
2: Ahoj lidi, startuje Fajn víkend s Kristin. 4 hodky nabitý před náma, to nás čeká. Doufám, že tady se mnou zůstanete za chvíli. Pokecáme o tom, co se kde dneska děje, co se třeba děje ve Varech na Mezinárodním filmovém festivalu a spoustu dalšího, taky samozřejmě nesmějí chybět skvělý songy. Bude toho tady dost, tak pojďme vlastně rovnou na to.
0: Fajn víkend.
1: Fajn víkend.
2: Damiano David nebo taky Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind, právě teď na Fajnu. Tak si to dejte s náma.

0: To byl Damian David, jeho Next Summer tady u nás na Fajnu s váma Kristin. No a my se pojďme podívat, co se kde dneska děje. Dneska se můžete vybrat mezi červeným kobercem, pořádným kotlem pod pódiem nebo taky motorkama, který lítají vzduchem. Jestli vás třeba láká festivalová atmosféra, pořád je nejlepší adresa Karlovy Vary, jo? Filmový festival jede rozhodně naplno. No a kromě premiér se dneska můžete zastavit i na festivalový kvíz například, nebo taky autogramiády a nebo večerní koncert v kviv.tv parku. A upřímně, i kdybyste neviděli jediný film, ta atmosféra rozhodně stojí za to, takže věřím, že je to jedno ze skvělých rozhodnutí. Další super rozhodnutí je, pokud jste spíš teda tým kytary a rock, tak v Dřevo Hosticích. Dneska pokračuje Dřevo Rock Fest, kde zahrajou třeba Dimitri, Tublatanka nebo taky Vysací zámek, takže to je takový tip. A jestli vás baví adrenalin, tak v Jiníně vrcholí mistrovství světa juniorů v motokrosu, kde závodějí mladí talenty z desítky zemí. Je dost možný, že se tam dneska prohání budoucí světový šampion, jo? Takže tam taky můžete mrknout. A ať už dneska dnešek strávíte v kině, pod pódiem nebo u závodní trati nebo kdekoliv jinde, tak hlavně je to den, na který nebudete potřebovat nějaký filtr, aby stál za to, co máte v plánu vy, ale to mě zajímá. Pište, jestli jste na cestách, dáváte nějaký chill, jste v práci, napište mi to na 724-634-634, no a my samozřejmě jedeme zase dál. Clock Clock, nebo taky teď už One Republic, Need Your Love, to nás čeká právě teď tady u nás v playlistu, tak pojďme rovnou na to, tady na Fajnu.
1: Jediná horší věc, než být zaseklej v dopravní zácpě, točet v autě bez Fajnu a bez nálady
2: a bez skvělejch songů.

Lady Gaga, skvělý, sice trošku starší song, ale pořád jede bomby. Poker Face tady u nás na Fajnu ve o víkendu. No a pojďme se podívat, co dneska vy máte v plánu, co budete vydělat. Napsal mi třeba Vojta, ahoj, my jsme na cestách, hustý, přeju, já sice jsem v práci, ale hele, je nás určitě víc, kdo jsme v práci, pojďme dát do toho i tak všechno a věřím, teďka mi tady Míša řekla, že prostě ten, kdo je teďka v práci, tak věřím, že se dostane někam a potom si toho bude třeba víc vážit. Hele, taky napsal Derek, dneska jdu ven a jdeme domluvit jedný holce rande na slepo. Wow, OK. Taky napsala Kačí, ahoj, půjdu na procházku do přírody. Děkuju moc za další zprávu. Sofinka napsala, ahoj, jsem u moře ve Španělsku, takže půjdem k moři a do města. Wow. Taky přišlo s mnohem dalších víc zpráv, jako fakt za to mega moc děkuju. Napsala taky Emílie a Kristýnka, že jedou do Prahy a taky potom na procházku, takže mega moc děkuju za tady ty všechny zprávy, ještě mnohem víc, bohužel víc nestihnu přečíst, no ale děkuju za vás a my pojďme dál za chvíli, třeba Sombr, Homebreaker nebo taky With DMC, tohle všechno za malou chvíli, vyčkejte a za chvíli na Fajnu to tady bude.

0: se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: Tohle to byl Wiz DMC, taky Bees Honey, jejich Show Me Love, tady u nás na Fajnu. No a lidi, Taylor Swift se vdala, to už asi víte, bylo to úplně všude, nebo spíš furt to je úplně všude, ale víte, kdo je oddával? On je oddával Adam Sandler. Mně vlastně přijde, že to je snad ještě větší překvapení než ta svatba samotná. Jako o jejich svatbě už se píše úplně všude, že jo, a nějakou už tu chvíli, jo. Ale mě nejvíc dostala právě tahle jako informace, protože když se řekne svatba Taylor Swift, tak čekáte možná nějakého slavného kněze, já nevím, známou moderátorku nebo někoho z hudebního světa, ale Adam Sandler, jakože wow, jako herec, kterýho si většina z nás spojí s docela crazy komediema, vtipnýma a taky samozřejmě si ho nezapomenutelnýma outfitama, který jsou většinou úplně mimo, ale I love it. A vlastně mě baví, jak jsou některý celebrity jako takhle propojený, jakože na venek to vypadá, že každý žije úplně jiný život a pak zjistíte, že se navzájem chodí na svatby a ještě se oddávají. No, takže až si příště budete říkat, že máte zvláštní třeba partu kamarádů a pořád je šance, že vám jednu svatbu nepovede strejda, ale třeba někdo, koho jste doteď znali jenom z Netflixu. No, tak to vidíte. Hele, pojďme dál, máme tady další skvělý songy. Taylor tady sice teďka není, věřím, že bude, ale za chvíli si dáme Azdís a taky teďka přijde Gracie Abrams a její That's So True tady na Fajnu právě teď.
1: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
2: My vybíráme taky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: to je naše ASDs a její The Art of Letting Go. Posloucháte Fine Weekend s váma Kristin, no a my půjdeme zase dál. Venku je sice všelijak, no ale my si náš vibe prostě udržíme. Nenecháme si ho vzít a bude to prostě všechno fajn. Tohle to je Eva Farná, to všichni známe. Nedávno vydala album ADHD Pop a tohle stojí asi nejznámější song z něho, Perpetuum Mobile. A pojďme všichni. Tenhle song tady bude už za malou chvíli, bude toho tady ještě hodně, tak rozhodně vydržte a za malou chvíli se zase slyšíme.
1: Fajn víkend. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Na internetu je hodně věcí.
4: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
3: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
4: Instagram, TikTok, YouTube.
3: Sleduj Fajn.

0: McRae, její Just Keep Watching. No a my se pojďme podívat zase na naše oblíbený reality show. Co se děje v Are You The One? To vám řekne Kristýnka a Alberto na našem Instagramu, na našem YouTube, kde se jmenujeme jako Fine Radio. Je to součástí podcastu Posedlí Are You The One. Hele, pokud prostě máte rádi trošku ty drbíky, jo, tak myslím si, že tohle je ideální podcast přesně pro vás. No a pokud byste chtěli i poslouchat nějaký jako rozhovory s lidma přímo tam, kdo tam jsou, ty lidi, tak vždycky Kristýnka ve svém vysílání, který je vždycky, mám pocit, od 1 do 5, tak tam můžete taky poslouchat nějaký special věci, ale kdybyste to chtěli mít prostě všechno na jednom místě, tak YouTube, Instagram, Are You The One, posedlí Are You The One, rozhodně na to mrkněte, dejte odběr, sledujte a my jdeme zase dál. Teď už skvělý bangry. Alex Gaunino nebo taky Dominik Fajk, to se dáme právě teď na Fajnu.
1: Fajn léto!
2: Fajn rádio.

0: Ahojte, to je Dominik Fajk, White Keys. A my jsme na konci první společní hoďky, ještě 13 čekají. Rozhodně nikam neodcházejte, zůstaňte. A za malou chvíli se zase slyšíme, samozřejmě.
1: Fajn Radio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz. Fajn. Vždycky hot.

0: lidi, startuje druhá hodinka Fajn víkendu s váma pořád Kristin, 15.02 to je aktuální čas. No a teďka lidi, představte si, že by vám tady v Česku začali platit za půlhodinovou procházku. Já mám pocit, že během jednoho dne bychom našli asi 10 způsobů, jak ten systém obejít, ale zas na druhou stranu. Představte si, že byste si šli na nějaký nákup, prostě jenom jako běžná denní činnost, a během toho byste prostě dostali prachy. Já si myslím, že jako ideální. O tom si za chvíli popovídáme, kde se tohle to reálně realizuje. Tak zůstaňte, taky si samozřejmě dáme skvělý songy, ty jsou tady a teď. Let's go.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
0: Robin Schulz, Sigala, Zoe Weiss, ty tady budou, ale teď tady je Dua Lipa, nebo taky Dua Lipa, její These Walls, právě teď na Fajnu, tak si to naleďte, poslouchejte dál, dejte volume nahoru a jdeme na to.

James Young. Jeho Infinity v remixu od Pretty Young tady dohrává právě teď u nás na Fajnu. 15.13. aktuální čas. Češi by podle mě zvládli obejít systém dřív, než by si stihli, třeba nosou tenisky, já nevím. V Británii chtějí od příštího roku totiž odměňovat lidi za to, že každý den vyrazí aspoň na 30-minutovou procházku. Cílem je, aby se víc lidi hejbali a byli zdravější. Takhle, procházku budou zapisovat přes mobil nebo chytrý hodinky a za splněný výzvy můžou získat různý odměny, jako peníze. A teďka si představte, že by to zavedli jako tady u nás. Já mám pocit, že první den by někdo přivázal hodinky na psa, druhý den by se řešilo, jestli se počítá cesta do večerky a třetí den by už na TikToku, nevím, běžel závod, jak získat odměnu za 5 minut. My Češi jsme prostě mistři v tom najít si zkratku. Něco o chápeme se. Na druhou stranu, kdyby to fakt dostalo víc lidí jako ven, místo půl hodiny scrollování by šli na půl hodiny na vzduch. Představte si, víte, jak lidi streamujou a za to dostávají peníze, takže by to teď fungovalo tak, že bychom všichni chodili ven a za to dostávali peníze. Já si myslím, že to jako nezní špatně. Nakonec je vlastně jako úplně jedno, co vás zvedne z gauče. Hlavně, když vás to z něj opravdu zvedne. Tak schválně, myslíte si, že bychom třeba v Česku poctivě chodili, nebo bychom rekordně rychle našli způsob, jak ten systém přechytrčit? Napište 724634634. Trošku mi to dává takový vibe 2016, víte, jak summer, prostě to, teďka všichni začínají prostě žít zdravě. Tak mě zajímá, jestli byste do toho třeba išli. 724634634, dejte vědět. A my jdeme dál. Rue Gale, Pretty on Paper, právě teď na Fajnu.

0: podobě Pitbulla nezastavuje. Hotel Room Service, tenhle song nám dohrál právě teď tady u nás na Fajnu, a kdybyste tenhle, i třeba i tenhle, takhle myslím to, tenhle banger chtěli slyšet naživo, tak už 26. července, což je by the way fakt jako za chvíli, tak tady Pitbull bude tady v Letňanech a potom ještě v listopadu by měl dorazit zase do Outučka, takže nabíhejte na ty lístky, teda takhle, připlatíte si, ale věřím, že to za ten jako zážitek stojí, prostě Pitbull, král party, takže to nesmíte si nechat ujít. No a my jdeme dál, další skvělý bangery, ty si taky nesmíme nechat ujít. Jonas Blue nebo taky Temper Trap Self Aware, tohle všechno bude už za malý moment, tak se na to počkejte, tady na Fajnu.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne ostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
2: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

toho byl Miles Smith, taky Niall Horan, jejich Drive Safe tady u nás na Fajnu o víkendu. No a nejdražší svatební dárek, jo? Nemusí stát ani korunu, jedna nevěsta dostala překvapení, na který nejspíš nezapomene celý život. Já mám pocit, že přesně takový ty momenty si pamatujeme prostě nejvíc. Jedna svatba, jo, v Chicagu se během pár minut změnila v takový koncert, za který by lidi normálně zaplatili fakt jako tisíce. Martin Garrix, jo, měl poblíž vystoupení a napsal mu jeden týpeček, brácha novomanželky, jestli by se nemohl vkrást na svatbu a novomanželům udělat jako radost. A on to splnil, přišel a nepřišel sám, vzal sebou i Eda Sheerana, prosím pěkně. Úplně si představuju ten moment, kde stojíte s talířem řízků, bavíte se s rodinou a najednou někdo řekne, hele, není to náhodou Ed Sheeran, a pár minut později už oba hrajou na vaší svatbě. Něco podobného se stalo v Brně, jo, teda nebyl to Ed Sheeran, byl to Petr Švancara, jo, tomu si myslím, že to je skvělý jako připodobnění, no a prostě se taky objevil na té svatbě, ale celkově, myslím, že odteď budou mít jako ostatní svatební hosté docela těžkou konkurenci, protože po tomhle už je asi fakt těžký jako překonat nějaký překvapení pro novomanžele, no, tak uvidíme, kdo se inspiruje dál. Hele, pojďme dál, Kygo, Khalid, to nás čeká, Save My Soul, to je ten song, co si dáme právě teď na Fajnu.

0: to byly Coldplay, taky Little Sims, Burna Boy, jejich We Pray tady u nás na Fajnu. S vámi pořád Kristin, no a lidi, za chvíli si dáme zase novinky v hudbě, co se novýho stalo, co novýho vyšlo, to si popovídáme za malou chvíli, taky si to samozřejmě ukážeme. Hele, a teď mezi tím tenhle skvělý banger. Všichni vás poznáváme. Je to náš král popu. Konkrétně tenhle song je i teďka ze soundtracku z jeho nového filmu Michael. Tohle je samozřejmě Michael Jackson, jeho Billie Jean. Třeba to tady bude za malou chvíli a za malou chvíli taky třeba Chemical Brothers, jo? Bude toho tady ještě hodně. Tak vydržte. A za chvíli to tady bude na Fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?

Soul, byli Chemical Brothers, jejich Go tady u nás na Fajnu. No a my se pojďme podívat na novinky hudby. New Music Friday, ten byl teďka v pátek, no a my si dáme takový menší recap toho, co prostě vyšlo a co nás baví. Let's go! Madonna udělala velký comeback a Danceteria. Nový song, jak vás baví? Hele, já jsem nikdy nebyla úplně Madonna vyložený fanoušek, ale bych dala takových 7 z 10. Jo, jdeme dál. Tady ten hlas asi poznáváte, tohle je Rohony společně s Gufrau a po úplně největším hitu, největší blázen. Navždycky blázen. Tak vydali nový song. Láska na život. Mě to za to stojí, lepší rána mi už život asi nedovolí, hezky se spát. Tak to je ono, hele, tomu bych dala takový hezkých 8 z 10, jo? A pojďme dál na jeden z bangerů, který bych ani neřekla, že bude takový banger, ale je to fakt banger. Sebastian a Patrik Malý opět spojili síly a vytvořili tempo. Já jsem viděla i ten videoklip a musím říct, že jako přítelkyně Sebastiana je opravdu nádherná. Jako Andrejce bez někoho to opravdu sluší, ale celkově ten song je fakt dobrý. Takovej chill song, yes. Tak tomu vydala taky hezkých 8,5 z 10. Tak co vy? Napište a my jdeme zase dál. Teď už Junodos, Dennis Lloyd a Diamonds na Fajnu.

0: Vždycky je hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?

0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
1: Kristin Esposito.
0: Fajn.
2: Ahoj lidi, jsme přesně v půlce, startuje třetí hodina Fajn víkendu, s váma pořád Kristin, no a možná už ani neumíme být v tichu. To je docela fakt, bych řekla, k jídlu si prostě pouštíme videa, do fitka si dáváme hudbu, že jo, při usínání nějaký white noise. A teďka se řeší, jestli je vlastně dobrý mít hudbu i při učení. Možná je to problém úplně někde jinde, za chvíli to všechno probereme, vydržte a taky si samozřejmě dáme skvělý songy. Bude tady Bruno Mars, taky Tame Impala a teď už Tim Berg a jeho Seek Bromance právě teď na Fajnu. Tak let's go.

0: Magic, tady u nás na Fajnu 16.13, to je aktuální čas. A ticho je možná ta nejpodceňovanější věc, kterou dneska máme. Vyšel totiž nám i takový průzkum o tom, že hudba při učení nemusí automaticky zlepšovat soustředění. A mě na tom vlastně zaujala nejenom ta, jakoby, ta hudba, ale to, že jsme si zvykli mít něco puštěného úplně jako pořád dokola. Jo, jíte, koukáte na video, cvičíte, máte nějaký playlist, tvaříte, třeba podcast, jo, usínáte, white noise. A když se máte jako učit, tak první věc není otevřít sešit, ale Spotify. A nemyslím si, že je to špatně, jo, já jsem to taky dělala, dělám to občas. Jen mi přijde jako zajímavý, že každá obyčejná chvíle dneska potřebuje jako nějaký svůj soundtrack. Jako kdyby nám ticho začalo být fakt jako vloženě nepříjemný. Přitom možná právě v něm se ta hlava konečně odpočine, přijde na nový myšlenky, jo. Tak mě vlastně jako zajímá, jestli ještě existuje něco, co třeba vy děláte úplně bez hudby, bez videa nebo podcastu, nebo už máme dneska opravdu jako při každý činnosti své vlastní jako audio, tak mi napište schválně 724-634-634. Máte nějakou činnost reálně, kterou děláte bez hudby nebo bez nějakého audia? Mě to reálně zajímá. Něco mě možná napadá, ale to už nechám na vás ty odpovědi zatím. Pište a my jdeme zatím dál.
1: V rádiu uslyšíš největší hit.
2: Na socials uvidíš všechno ostatní.
1: Hvězdy,
2: trendy,
1: zákulisí a momenty, které se nevešly do vysílání.
2: Sleduj Fajn.
0: Alex Warren, jeho Passenger, to si dáme právě teď.

0: to byli One Republic, jejich West Coast, posloucháte fajn. Máme 16.23 a já jsem se vás ptala na jednoduchou otázku, nebo spíš jsme řešili taký téma, jestli dneska vůbec děláme nějakou činnost v tichu, bez hudby, bez nějakého audia, bez podcastu, všeho možného. Přišlo mi hnedka několik odpovědí, tady přišla zpráva, co dělám bez hudby, asi plavání. A já přemýšlím, že když ale plavete, tak na tom jako většinou taky je hudba, ne? Nebo, no, těžko říct, ale OK. Taky mi přišla další zpráva. Ahoj, tady Anec Ústí nad Labem. Jedině, co mě napadá, tak asi věšení prádla. Jinak ke všemu písničky musí být. Tak zrovna třeba, jestli vždycky, když já věším prádlo, tak si zrovna ty písničky teda pustím. Ale OK. A ještě tady máme Míšu. Míšo, pověs mi, co děláš bez hudby.
1: Já spím bez hudby.
0: Fakt?
1: Ano.
0: Třeba ne. Já si
1: ty nespíš bez hudby?
0: No, jakože pouštím si písničky.
1: Hustý, třeba před spaním.
0: No, já většinou je mám, protože víš co, na Spotify je úplně skvělá věc, která ti dává časovač. Takže ty si nastavíš, že hudbu budou ti pouštět 30 minut a pak se sama vypne.
1: Hustý, to neznám. Tak to já mám Apple Music.
0: Tip pro vás, nevím, jestli není je i na Apple Music, ale vím, že na Spotify prostě fakt si můžeš dát časovač, že půl hodiny ti poběží nějaký playlist a pak se sám vypne.
1: Hustý.
0: Takový tip i pro vás, no a já přemýšlím, co já dělám bez hudby, protože já fakt všechno dělám, ať už s hudbou, videem nebo to. Ale možná, když jsem chtěla říct, když tancuju, ale to by bylo asi těžký, co?
1: Ale tak můžeš tancovat, to podle mě existuje tanec bez hudby. Mám pocit.
0: No, tyjo, nevím.
1: Já myslím, že jo.
0: Otevřený. Ale jako to asi nedělám. No, já fakt asi jsem podle mě ta fakt generace Z, která plně prostě podporuje tady ty výzkumy. Prostě bez hudby ani ránu. No. A my jdeme dál, hele, za chvíli Another, nebo taky The Second Voice, to si dáme za malou chvíli, tak se na to počkejte. Na fajnu.
2: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

Tohle to byl Another, taky 54 Ultra I Talk to You tady u nás na Fajnu. 16.35 aktuální čas. No a v dnešní době se cizí jako vztahy očividně baví internet víc než ty vlastní. Na sociálních sítích teďka letějí také příběh 70-letýho mexického milionáře, který si vzal svoji mnohem mladší partnerku. A klasicky pod fotkama se okamžitě rozjela lavina komentářů, jako jedni píšou, že je to určitě kvůli penězům, druzí jim to samozřejmě přejou a tváří se, že znají celý jejich příběh. Já si vlastně jako říkám, jak zvláštní je, že z jedné fotky máme během 5 sekund pocit, že víme úplně všechno. Přitom jako neznáme jejich život, třeba se fakt milujou a teďka jako to zní to jako joke, ale my nevíme, jak se třeba poznali, něco spolu prožili. Ale názor ten máme hnedka, že jo? Možná je největší zvláštnost celého tohohle příběhu to, jak moc nás pořád baví hodnotit vztahy někoho jiného a přitom ve vlastních někdy taky nemáme úplně jasno, víte co. Takže schválně. By mě zajímalo, jaký vy máte názor na tady ty rozdíly věku ve vztahu. Myslíte si, že věk je ve vztahu fakt to nejdůležitější, nebo internet řeší úplně špatnou věc? No, zkuste napsat váš názor 724-634-634, dejte vědět. No a my jdeme mezi tím na další skvělý bangry. Neřeš playlist, žij léto. It's just so hot. Fine. Bude tady Flo, Leak It, ale teď už Weekend a jeho Blinding Lights, to si dáme právě teď. Tak buďte ready, startujeme a let's go.

0: právě teď na Fajnu, 16.42 aktuální čas. No a my jdeme dál, máme tady další songy, takže to nebudu protahovat. Tady jsou. Tohle je Harry Styles a jeho American Girls. Tenhle skvělý banger, to už si dáme za maličkou chvíli, taky tam bude ještě Bella Kai, I love it, I love it, I love it, tak si na to rozhodně počkejte za malou chvíli, na Fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Styles, jeho American Girls, dohrál právě teď 16.50 tady u nás na Fajnu. No a lidi, kolik času podle vás dneska stačí, aby internet rozhodl, že někdo třeba není opravdovej? Asi tak 3 komentáře. Přesně to teďka řeší Youngblood. Po svém festivalu Bloodfestu tady u nás v Česku se na pódiu jako rozbrečel. Pak přiznal, že poslední roky psychicky nezvládal úplně dobře a zároveň reagoval na to, že ho lidi pořád označují za takzvaného industry planta. To znamená umělce, který ho si prej hudební průmysl vyrobil a uměle protlačil ke slávě, což teda nechápu, jak by se to stalo, ale OK. Youngblood ale říká, že lidi jenom neviděli těch skoro 10 let práce, který byly předtím, než se stal známým, a že nikdyž jako se něčí úspěch objeví v vašem feedu z ničeho nic, ještě neznamená, že vznikl jen tak přes noc, jo? A mě na tom fascinuje jako jedna věc. Dneska už nestačí být dobrý. Musíte ještě přesvědčit internet, že jste si ten úspěch fakt jako zasloužili. Protože jinak vám pod každý video někdo napíše, že to je určitě fake. Takhle to ale nefunguje, lidi, pamatujme si to. Teď už jdeme na další songy. Zpěváka, který se to určitě taky vydřel. Thomas Robin, jeho Lucky Photograph, právě teď na Fajnu. Yeah.

0: to byly One Direction, Story of My Life. Trošku jsme se vrátili v čase, tady na Fajnu 16.59, aktuální čas, a to znamená, že jsme na konci i třetí hodinky, ale ještě jedna nás čeká, tak rozhodně nikam neodcházejte a za chvíli se tady na tomhle místě přesně zase slyšíme, jo? Tak za chvíli.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický. Fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.
3: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: Ahoj lidi, startuje čtvrtá, taky poslední hodinka Fajn víkendu. S váma pořád Kristin, 17.01, to je aktuální čas. No a lidi, budeme se bavit o cestování, o nás Češích a kam rádi cestujeme a za jakých podmínek. Tak rozhodně vydržte, to probereme za malou chvíli a taky si samozřejmě dáme skvělý playlist, ten tady jako vždycky, BDS tady budou, bude tady Taylor Swift a taky tenhle banger.
1: Fajn víkend.
0: David Guetta, taky si a Beautiful People, ty nám odstartujou čtvrtou hoďku. Tak let's go.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: Hazel, taky Topic a Zavr, Take Me Away. Posloucháte Fajn Víkend, s váma pořád Kristin. A pojďme pořešit dovolený. Čechy a dovolený. Říká se, že Češi moc necestují jako po Česku a když už totiž přijde jako ta dovolená, tak chceme hlavně nějakou tu změnu a ta podle nás teda začíná ve chvíli, kdy překročíme hranice Česka. A stejně jsme jako zvláštní národ, si říkám, jako klidně pojedeme 14 hodin autobusem do Chorvatska s řízkama falobalu, prostě paštikou batou a 3 litrou láhví pití, jenom abychom pak nemuseli, nebo mohli říct hlavně, že jsme u moře, jo, nepotřebujeme žádný tady ty all inclusive, jo, hlavně, že jsme u toho moře. A víte co, já to vlastně jako úplně chápu, protože Češi umějí dovolenou vytunit jako nikdo. Nemusíme mít all inclusive, nám prostě stačí výhled na moře, nafukovací lehátko z Lidlu a řízek, který chutná na pláži tak o 200% líp než doma. Protože máte ten výhled, že jo? Možná jsme jako vlastně takový jako jediný národ, který dokáže jet na levnou dovolenou a ještě se z ní vrátit s pocitem, že jsme to vlastně vyhráli. No a mě i reálně jakoby zajímá, čím si myslíte, že to jako je. Pojďme o tom pokecat. Máte taky ten pocit? 724-634-634. Buď volejte teď, nebo za malou chvíli. Je to na vás. Schválně, jestli někdo volá. Uvidíme. Klidně pište, volejte ještě jednou. 724-634-634. Za chvíli to ještě pořešíme, pokecáme o tom. Češi a dovolený. Zajímavé téma. Mezi tím tenhle ten song.
1: V létě nechceš řešit, co si pustit.
2: Fajn, hudba, kterou nemusíš hledat. Summer,
1: sun. Fajn.
0: Po pauze BTS Swim, právě teď na Fajnu.

0: Anna Marie a jejich Friends, tady u nás na Fajnu. Lidi, tak skvělej banger. Myslím si, že to počasí to docela i taky potřebuje, protože nic moc, ale lidi, řešili jsme téma Češi a dovolený, že my mnohem radši vycestujeme prostě do toho zahraničí, i kdyby jsme měli prostě jet na low budget, jo, autobusem, prostě řízečky v ruce, bez žádného all inclusive, ale stejně to uděláme radši, než třeba se projet prostě po českých krajinách, nebo jak bych to řekla. No a tak jsem se vás ptala, jestli jako čím si myslíte, že to jako je. Klidně samozřejmě po celou dobu můžete volat 724-634-634. Ráda s váma o tomhle tématu pokecám. Mezi tím mi teda přišla zpráva. Podle mě mnohdy to není ani o tom zpříjemnit si to, i když je to cheap. Jde o ten vibe, což jako mega dává smysl. My jako Češi jsme byli nějaký ty pohodáři, co prostě nepotřebujou nějaký all inclusive, ale prostě jsou v klidu s tím, co prostě mají a vlastně je to i baví. A někdo mi tady volá. Doufám, že to bude k tématu. Ahoj, ahoj, kdo je tam?
1: Čau.
0: Ahoj, jak pak se jmenuješ?
1: U telefonu Léňa, dneska slavím 54.
0: Gratuluju, tak toho přeju všechno nejlepší. To jsou ty nejlepší léta, bych řekla.
1: Moc bych chtěla nechat zahrát Justina Timberlakea.
0: Justina Timberlakea, hele, tak uvidíme. Uvidíme, uvidíme. A ještě jsem se chtěla zeptat, co si ty myslíš o Češích a dovolených a tady to zútulňování?
1: Nejvíc moře, zahraničí, Mallorca.
0: Takže taky, zahraničí. OK, extrémně moc děkuju. Děkuju, že jsi zavolala, věřím, že se slyšíme, měj se krásně a uvidíme, co se bude dát dělat v playlistu, jo?
1: Děkuju, ještě dneska parím, super.
0: Super, tak si to užívej, všech ještě jednou nejlepší a měj se krásně. Ahoj, ahoj.
1: Děkuju, čau.
0: Ahoj. Tak jo, děkuju za i tenhle telefonát a za vaše zprávy, my jdeme dál za chvíli, třeba Zara Larsson a možná i ten Justin Timberlake. Tak na Fajnu, za chvíli.
2: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme.

letní banger Justin Timberlake. Can't stop the feeling. Na mistrovství světa v Mexiku musela ochranka vyvíst jednoho staršího pána. Ne proto, že by teda dělal výtržnosti nebo tak, ale protože se podle svědků fotil mladý faninky na tribu.

0: mě. Mě na tom baví jako jedna věc. Dneska už jako nestačí dávat pozor na kameru, která zabírá stadion. Si musíte dávat pozory na pána ve třetí řadě s mobilem. A na internetu se teda většina lidí shodla, že zásah ochranky byl určitě správně a možná je to vlastně jednoduchý pravidlo. Když si chcete z fotbalu odnést samozřejmě vzpomínky a zážitky, pojďte si prosím vás radši ty góly než cizí holky, jo? To je totiž takový suvenýr, za který vás nikdo z tribuny aspoň nevyvede na rozdíl od holek, jo? Tak si to pamatujte.
1: Míň vybírání, víc vibe.
0: Teď už Viktor Šín a jeho Dopamin tady na Fajnu, tak si to dejte s náma.

0: mám taky Ben Kristovoj, Sabotáž, to nám dohrálo právě teď 17.42 na Fajnu. No a my se pomalu, ale jistě blížíme ke konci ještě předtím, než to tady společně ukončíme, tak si dáme nějaký ty skvělý songy, budeme pokračovat v českém rapu a tady to je. Kellyn, Stein 27, vítej mezi náma. V remixu od Nobodyho Listna, který teďka jede bomby v Karlových Varech a Kellyn zase pojede bomby v Superstar. Tak se velice těšíme a teďka se těšíme taky samozřejmě na tenhle song. Za malou chvíli bude tady na Fajnu.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správný vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn. Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
3: Here we go. Fine. Vítej mezi náma, naše otcové jsou.

to byla Bebe Rexha, taky Faithless, jejich New Religion, posloucháte Fajn 17.50. No a to znamená, že jsme u konce, úspěšně jsme zvládli naše 4 hodinky. Děkuju za ně, děkuju, že jste tady byli. My se samozřejmě slyšíme i zítra, protože je státní svátek, takže tady budu i zítra. Od 2 do 6 věřím, že tady budete, já určitě. A teď už na rozloučenou Gufrau, taky Marie April, jich nezvládám, tak pojďme na to a vy se mějte krásně, krásný zbytek víkendu. Zdím, ahoj.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
3: Right, babe.
1: Fine.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Fajn. Vždycky hot? Vždycky hity.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBronx.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
9: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
11: This is Bruno Mars.
12: I'm Olivia.
13: It's Sabrina Carpenter.
14: Music.
15: Fine.

0: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
1: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než. Fajn. Fajn.

Dat zal aan je netje.

0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
1: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
3: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Rádio. Fajn.

Fajn. Hudba, kterou nemusíš hledat. Fajn. Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Express.
1: V létě nechceš řešit, co si pustí.
0: Fajn. Hudba, kterou nemusíš hledat. Summer
1: Sun. Fajn. Fajn. Hudba, kterou nemusíš hledat. I love the summertime. Fajn.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn rádio. CZ. Fajn. Turn it up, turn it up.

0: vybírání víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme taky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop. Stop, stop.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh. Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?

0: trička, ratata, ta da da da da ta, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Instagram Fine Radio.
2: Instagram.
3: To jsou novinky, soutěže a exkluzivní obsah.
1: Dej follow a buď stále v obraze.
3: S Fajnem. Instagram.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie Abrams.
7: It's Olivia Rodrigo.
5: Welcome to the show.
2: Yo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
4: My name is Somber.
8: What up, it's Kehlani.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Back to the hits.
1: Right, babe.
2: Fine.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

partnera. To nejlepší z Fajnu na Soušos. Fajn. Neřeš playlist, žij léto. Fajn. Fajn rádio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

Algoritmus ti doporučí vatu. Yeah! Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn. Tvoje léto má soundtrack.